0: Dejte vylít po jedna, jestli pak dovedete zašumět tohleto. 3333 stříbrných křepelek přeletělo přes 3333 stříbrných křech. No, zašumte to.
1: Je tam toho, co se šumí tak, a ty rámce z toho trňa, štrň brň do trňa. Zkuste to teda zvyklenost a zpívat.
0: To je toho, nechce přece dřevo, abych to neuměl. To se zpívá takhle.